ty skončíš v jednom z hotelů a srdce tvý se stane rámou, než usneš v jednom z hotelů.